0: Radio-Nitra.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Poď sem, ty moje holka, nemusíš koutě stát, přestaň tak blbě koukat.

Diddly-dum. Boop-boop-be-doop. Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

jak se ti napne hroď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Na malý posteli, u kojenkojten, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým raním úteku, střízlivým

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál a tak jsem řekl jen, s Bohem, lásko.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: 105,4 Rádio v Nitre.
2: Tak od dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dávam, jak odáčíš hlavu, všechno.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio Nitra.
2: Když se snáší noc na střechy Peterburku, padá na mě žal. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Peterburku, čert aby to

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina,

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Ahoj, lásko, chtěl jsem ti jen říct, ať koukneš do krabice rukavic, úplně ve spod modrým papíru, je dárek tobě přímo na míru, co jsem ti dávno už měl dát, a teď je pozdě, nepreč, Sáro, slzy ti nesluší.
2: Jedna z mých nejmilejších.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
2: Spomínam, když ste hrá před léty.